Prvé, tady mám spoustu přátel, lidí, s kterýma pak se potkávám a vracím se sem. Mě sem kdysi pozvali, jo. Já se říkám, co já tady budu jako dělat, jenom proto, že se máme rád.

Přijede řezačka, nafouká do vleků, vleky odvezou na jámu, na jámě to rozhrneme, ušlapeme a za měsíc můžeme začít krmit. Předtím, než začneme sít, tak lítá

jsem telefonoval s jedním naším absolventem, je to, myslím, jsou to dva dny, jmenuje se Jakub a on řeší nějaký složitý případ u sebe ve firmě. On u nás absolvoval ten třídenní trénink a je, když

lovičních lovišť, což víš samozřejmě, takže proto říkám, že nám seslal potom Vojtěcha Novotného z Českých Budějovic, otoužil z univerzity, který nám

0: Jo, jo.
1: Protože oni nechápou, ano. Proč my spěcháme. A my nechápeme, proč oni jsou v uvozovkách pomalí, byť oni jako se pohybují v tom svém světě. A přitom se to dá krásně obejít a zase

Začíname v októbri. No a budúci rok, myslím, je schválená posledná, a to fakt posledná, séria Poldu. Jdeme do toho.

Když pojmeme, jak jsem mluvil třeba o té hádce, pojmenujeme negativní situaci, negativní emoci, tak ačkoliv nás učili nedělejte to, tak my víme, že když to řekneme, tak se deeskaluje stres. A je to prostě, je to vyzkoumaný.

0: vyhrává režisér Rick Bendix z USA a ten film se jmenuje American Amazon.
1: Vy jste rybářka, jo, a zároveň máte kapitánské zkoušky.

Jiná možnost. Do sportovních aktivit je dneska tolik a děti je čím dál tím méně, tak tomu musíme jít jako totálem Prchatice naproti a ta akce byla úžasná. Děti jsou šikovní, tak doufám, že k nám pár děcek prostě přijde a zkusí.

A pak jsem nastoupil do obchodního řetězce. A normálně jsem prodával potraviny. Takže já jsem skutečně tam začal jako ve skladu, na pokladně, vybaloval jsem zboží, pak jsem dostal na starosti pro

0: Tak budeme jenom rádi. Řekněte doma mamince, tatínkovi, že byste to s náma chtěli zkusit. A my to s náma taky zkusíme.
1: Líbilo
0: se vám to? To moc rád.

0: jsem a říkal jsem, že to pak dám do té knihy. No a pak jsem si na to vyhradil 14 dní, odletěl jsem pryč z České republiky, sedl, abych měl úplný klid, sedl jsem si za počítač a celý jsem to napsal.
1: Za 14 dnů.
0: Za 14 dnů. A

0: jsou jako zářná výjimka a klobouk dolů za to. Jako.
1: Přijížděli jsme sem a já jsem tak jako mrkal okem a vidím tam sedět mužička takhle jako v parku, desky.
0: To říkáme,

ceně domu je kuchyňská linka se spotřebiči a technická místnost. Dispozice každého domu je 4 pluská K, zastavěná plocha 158

se dosáhnout. A ta druhá ale je, jaký ona je profil. Na co slyší a na co neslyší. No a teď začne vlastně třeba řekněme, že zvýší hlas a řekne ty dej zase

0: Ty jsou teda tak strašně důležitý, že se budou týkat nás, našich dětí, dětí našich dětí.
1: Ty se na to díváš z geologického hlediska a já se na to dívám někdy s výhledem 4 roky volební období.

0: tak se ti ozve nebo se přihlásí pomocí kontaktu na stránce.
1: A to nebyla domluvená reklama?
0: Ne, to, ale pojďme to udělat, protože já mám rád, když to jako má ten další

ze začátku jako vystrašený z těch jejich příhod a skutečně každý Papuánec vypadá, že vás sežere, než se usměje, pochopitelně, jo? Než mu řekne štěp, podáš si ruku, tak to všechno funguje. Ale pak jsme právě ten respekt ztratili.